Nejvíc houseu v éteru. People are always

0: Myslíte, že máte dost? Dost? Ne.
1: For the first time on this planet.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Jupiter nám zase zamotal hlavu. Sonda Juno totiž zjistila, že slavný magnetodisk, ten obrovský prstenec magnetického pole kolem největší planety sluneční soustavy, vůbec není hladký Taríz, jak jsme si mysleli. Mezinárodní tým vedený vědci ze Šantungské univerzity zjistil, že se disk v aktivních obdobích krabatí do vlnité struktury. Juno měla proudovou vrstvu protínat dvakrát za otáčku, tedy každých 9,9 hodin. Místo toho ji křižovala znovu a znovu, pokaždé se stejným magnetickým podpisem a výbuchy energetických částic. Jak popisuje Universe Today, za to mohou desítky drobných míst magnetického přepojení, roztažených přes zhruba 100 stupňů délky, která vrstvu neustále vychylují z rovnováhy. A protože Jupiter rotuje jako kolotoč, nese si tu zvlněnou plachtu sebou. Takže ne disk, ale rozpouzená hladina. Juno v prodloužené misi pokračuje až do roku 2028. A já letím dál, tiše a bez nároku na honorář. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je hodina po půlnoci 26. října 1985 a jsme na parkovišti u dvou borovic v kalifornském Hill Valley. A tady v téhle časové tříštině mezi páteční půlnocí a sobotním svítáním se odehrává experiment, který předefinuje pravidla fyziky, alespoň ve filmovém univerzu.
2: Doktore,
3: Barbie,
2: stihnu si to?
3: Jo,
2: představuji ti svůj poslední experiment, je to obrovská věc.
3: Tak to je DeLorean.
1: Doktor Emmett Lathrop Brown, excentrický vědec s ďábelskou úpravou účesu, který vypadá, jako by strčil prsty do zásuvky, právě vyjel ze svého nákladňáku. Ne s vědeckým exponátem, ale s upraveným automobilem značky DeLorean DMC 12.
2: Můžem? Jsem doktor Emmett Brown, stojím na parkovišti u dvou Borovic, je sobota 26.10.1985, je 1:18 po půlnoci a toto je časová zkouška číslo 1.
1: Chromovaná karosérie, odrážející neonové světlo, křídlové dveře jako symbol svobody. Ale to hlavní je uvnitř. Proudový kapacitátor, tedy zařízení schopné generovat 1,21 GW energie nutné k průrazu časoprostorového kontinua.
2: Jestli se počítá správně, tak až to mrdně dosáhne rychlosti 140 km hodině, tak se připrav, že něco zažiješ.
1: 17-letý Marty McFly v džínové košili a oranžové vatované bundě si myslel, že dnes v noci natočí kamarádu v vědecký experiment na kameru a nemá ponětí, že za pár chvil bude cestovat o 30 let zpět a náhodou znemožní vlastní existenci tím, že mu jeho pubertální matka totálně propadne.
2: Aha, co jsem ti říkal? 140 km za hodinu! Časomíra ukazuje přesně 1:20:00.
1: Tento okamžik, tahle noc na pustém parkovišti, kde jedinými svědky jsou neonová světla a nákupní košíky, se stane fundamentálním bodem celé časové smyčky. Protože bez tohohle experimentu by Marty nikdy nepotkal své rodiče v teenagerském věku, nezachránil jejich lásku a především by se nikdy nevrátil zpátky s pomocí blesku do hodinové věže a filmové trilogie v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů by na světě nebylo.
2: Pojď sem, ukážu ti, jak to funguje. Nejprve musíš zapnout časový okruh. Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
1: A tak díky jednomu šílenci s plutóniem, nerezovému autu s elektronkou Check Engine a setkání s libijskými teroristy vzniká jeden z nejoblíbenějších filmových časoparadoxů všech dob. A my bychom necestovali v tomhle báječním vozíčku do historie 80. a 90. let. A parkoviště u dvou Borovic? To je přece u Borovice. Marty totiž v roce 1955 přejede jednu z nich. Nebo přejel? Motýlí efekt v praxi, přátelé.
2: Ach bože, našli mě. Nevím sice jak, ale našli. Utíkej, Marty!
3: Kdo?
2: Kdo myslíš? Ti libíci!
4: To je Kevin Klein. Ach bože, ten je snový.
5: This right here is a power play.
0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Na Netflixu nastraží past německý thriller The Trap, ve kterém spisovatelka po 10 letech v ústraní láká vraha své sestry a návnadou je ona sama. Mark Wahlberg hraje na HBO Max špinavou hru jako mistr zloděj v akční krimi Shane'a Blacka. Criterion Collection vydal britský Křik, horor s hudbou od členů skupiny Genesis, ve kterém Alan Bates tvrdí, že umí zabíjet pouhým výkřikem. A jubilejní 30. Jihlava rozdává krátkou radost předem. Soutěžní krátké dokumenty jsou zdarma na DaFilms. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Ich habe das Monster wieder gesehen.
1: Im selben Traum?
0: Es war kein Traum. Ich habe sein Gesicht sofort wiedererkannt, auch nach 10 Jahren.
2: Anna, bleib da, Anna!
1: Frau Konrad? Geht's Ihnen nicht gut?
3: Na Netflixu se dnes objevuje německá minisérie The Trap, psychologický thriller o ženě, která se rozhodla přestat se schovávat. Úspěšná spisovatelka Liza Conrad skoro 10 let nevytáhla paty z domu. Od chvíle, kdy na vlastní oči viděla vraždu své sestry Anny, žije zavřená mezi 4 stěnami. Jednoho dne ale v televizi zahlédne muže, o kterém je přesvědčená, že je vrahem. A rozhodne se nastražit mu past. Návnadou bude ona sama. V hlavní roli se představí Frederike Becht, po jejím boku hrají Hans Low, Matthias Brandt nebo Anna Schutt a seriál vznikl podle stejnojmenného bestselleru německé spisovatelky Melanie Raab. Scénáře i režie se ujala Isabel Kleefeld, která si sebou přivedla velkou část týmu ze seriálu Liebeskind. Ten se před 3 lety vyšplhal na první místo mezi neanglicky mluvenými seriály Netflixu a odnesl si mezinárodní cenu Emmy. Všech 6 dílů minisérie The Trap najdete ode dneška na Netflixu.
4: Willst du über den Mord an deiner Schwester schreiben? Der Täter wurde nie gefasst, oder?
0: Außerdem suche ich ihn mega selbst aus.
5: Den ihn?
0: Den Journalisten. Für das Ankündigungsinterview.
6: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Dokumentární festival Jihlava letos slaví 30. a první ochutnávku si můžete dát ještě dřív, než se v Jihlavě rozjedou promítačky, zdarma a z pohodlí domova. Na platformě DA Films je až do 1. listopadu volně k dispozici kompletní soutěžní sekce krátkých dokumentů s příznačným názvem Krátká radost. Čeká vás 22 filmů, včetně světových premiér, a v krátkém formátu nabízejí osobní příběhy i velká společenská témata. Vítěze sekce nevybírá porota, ale vy. Stačí filmy hodnotit hvězdičkami a do 22. října hlasovat pro svého favorita. Každý hlasující se navíc automaticky dostane do slosování o roční předplatné DA Films. Samotný 30. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava pak proběhne od 23. října do 1. listopadu. Největší dokumentární festival ve střední a východní Evropě odstartoval v roce 1997 a letos chystá jubilejní ročník. Tak co? Kolik krátkých radostí stihnete, než začne ta velká? Krátkou radost najdete na dafilms.cz a více informací o festivalu také na stránkách ji-hlava.cz.

0: got a bit of a problem.
1: I'm looking for a girl.
2: Was this an amorous inquiry?
1: She killed everyone on my last job. I just need to talk to her.
2: Do you mean actually talk? Because sometimes when you talk, people end up at room temperature.
1: I'll be gentle.
3: Na HBO Max přibyla akční krimi Špinavá hra s Markem Wahlbergem. Film vznikl v produkci Amazonu, loni na podzim měl premiéru a teď ho najdete na HBO Max. Wahlberg hraje Parkera, profesionálního zloděje, který si naplánuje loupež svého života. S parťákem Growfieldem v podání Lakeitha Stanfielda, se Zen, kterou hraje Rosa Salazar, a se sehranou partou specialistů se ale připlete do cesty newyorské mafii. A to bývá v tomhle žánru zaručený recept na pořádný malér. V dalších rolích se objeví Keegan-Michael Kay, Tony Shalhoub nebo Thomas Jane. Parker je legendární postava z krimi románu Donalda Westlakea, které psal pod pseudonymem Richard Stark. A jeho nebo jeho filmové podoby si už v minulosti zahráli Lee Marvin, Mel Gibson nebo Jason Statham. Režie se ujal Shane Black, muž, který v 80. napsal scénář ke Smrtonosné zbrani a později k filmu Poslední scout. Jako režisér pak natočil kultovní Kiss Bang Bang s Robertem Downey Juniorem, Marvelovku Iron Man 3, která vydělala přes miliardu dolarů, nebo skvělou retro komedii The Nice Guys s Ryan Goslingem a Russellem Crowem. Na tyhle pecky Špinavá hra sice nedosahuje a hodnocení má jen lehce nadprůměrné, špatný kus to ale není. Blackovy hlášky fungují, akce má slušné tempo a nechybí ani režisérovi oblíbené Vánoce, kterému jako kulisa slouží snad v každém druhém filmu. Zkrátka příjemná odpočinková jízda na večer, kdy se vám nechce moc přemýšlet. Špinavou hru s Markem Wahlbergem najdete nově na HBO Max.
1: I don't trust you. We're bringing in our own people.
4: Where did Parker get this baby gap?
5: So this is the crack team taking on the mafia, a billionaire, and an army.
1: Shouldn't be a problem.
6: What he said, it should be a problem?
4: Shouldn't be a problem.
6: Oh, should not?
4: Yeah, should
6: okay,
4: not.
6: Okay, great.
7: You can't take down an entire organization. I got an army.
1: Minus two last time I checked.

0: How long were you living out there?
1: 18 years, and in all that time, I never saw a white man.
2: 18 years? Well, did you have an Aboriginal wife?
3: Sběratelská řada Criterion Collection se rozrostla o jeden z nejzvláštnějších britských hororů 70. let. Křik polského režiséra Jerzyho Skolimovského z roku 78. V malé vesnici v Devonu žije experimentální skladatel Anthony, kterého hraje John Hurt se svou ženou Rachel v podání Susanna York. Jejich poklidný život ale obrátí na ruby záhadný cizinec Crossley, kterému Alan Bates dodal pořádnou dávku svůdé zlověstnosti. Ten tvrdí, že léta žil mezi australskými domorodci, ovládá jejich magii a dokáže zabíjet pouhým výkřikem. A pro oba manžele se tak stává zdrojem hrůzy i přitažlivosti zároveň. V menších rolích se objeví Tim Curry, který si zahrál samotného autora předlohy Roberta Gravese, a mladý Jim Broadbent. Film vznikl podle povídky Roberta Gravese, známého hlavně díky románu Já, Claudius, a z Cannes si odnesl velkou cenu poroty. A pozor, hudbu k němu složili Tony Banks a Mike Rutherford ze skupiny Genesis. Spolu s nadpozemsky znějícím elektronickým zvukem tak vytvořili atmosféru, která začíná tichým šumem a postupně graduje až k tomu titulnímu výkřiku. Skolimovsky, kterého mladší diváci znají hlavně díky Oscarové nominaci za příběh oslíka I.O., kdy si spolu napsal i scénář k polanského debitu Nůž ve vodě. Kriterion přináší 2K digitální restaurování, které schválil režisér i kameraman Mike Molly se zvukem DTS HD Master Audio. V bonusech najdete nové rozhovory se Skolimovským a producentem Jeremym Thomasem, ukázky z režisérova vystoupení na finském festivalu Midnight Sun z roku 1997 a taky krátký britský televizní pořad z natáčení. Křik, horor, který místo lékaček sází na tíživou atmosféru a nejistotu, co je pravda a co jen vyprávění, najdete nově na criterion.com. Greater than the frightening power of exorcism. More mystifying than any omen of reincarnation. The soul-shattering experience of

Dnes se ještě podíváme na streaming, a protože poslední dva týdny nabídly víc, než se dá stihnout, mám pro vás výběr toho, co u diváků opravdu zabodovalo. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Evropy, Brazílie i USA bojuje o michelinskou hvězdu. Výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tam též běží i britská komedie Small Profits, kterou Mackenzie Crook vymyslel, režíroval a sám v ní hraje. Výstřední Michael Sleep, jemuž před 7 lety zmizela partnerka, se pustí do výroby homunkulů, kouzelných bytůstek, které vidí do budoucnosti. A v obsazení nechybí Michael Palin z Monty Pythonu. V nabídce Apple TV Plus najdete také dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev sleduje horolezce, kteří se v zimě 2021 vydali na K2, poslední 8000, na kterou v zimě dosud nikdo nevystoupal, a ne všichni se vrátili. Disney Plus přivítal druhou řadu obnovených Scrub Doktůrků. Zack Braff, Sarah Chalk a Donald Faison jsou zpět, tentokrát jako ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci stážistů. Edis Online připomíná Pínu Wim Wenderse na Oscara nominovaný dokument o legendární tanečnici a choreografce Píně Bausch. Netflix má želízek v ohni hned několik. Florence Pugh hraje antihrdinku Katy Ames v nové sérii Na východ od ráje podle Steinbeckova románu. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka Eliye Kazana, který stejnou látku natočil v roce 55 s Jamesem Deanem. Milovníci Formule 1 si jistě pustí dokument Schumacher 94 Zrození legendy o sezóně, v níž Michael Schumacher vybojoval svůj první titul mistra světa, i když poměrně kontroverzně. Romantiku obstarává na Netflixu korejský seriál Postarej se o mé srdce. Dědic rodinného impéria s umělým srdcem a žena, která svým tělem vede elektrický proud, uzavřou dohodu výhodnou pro oba. Že to mezi nimi začne jiskřit, je víc než jasné. Druhou řadou pokračuje animovaná komedie Strašidelný hotel o svobodné mámě, která zdědila hotel po bratrovi. Jeho dobromyslný duch tam zůstal, stejně jako pár hostů, kteří se nemají k odchodu. Fanoušky anime potěší závěr trilogie Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. Příběh zasazený do oku ženských komnat Shogunova paláce se tentokrát soustředí na tu nejvýše postavenou ženu. A na Netflix se vrací i dvě vysokohodnocená romantická středoškolská anime Ledové hradby a také Mládí na hřišti. Prime Video láká na Carrie. Mike Flanagan převedl do seriálové podoby debutový román Stephena Kinga o dospívající dívce s telekinetickými schopnostmi, kterou šikanují ve škole a doma jí vládne panovačná matka. Jak dopadne maturitní ples, asi tušíte. Prime Video vrací i Červenou královnu. Druhá řada španělského thrilleru posílá geniální Antonie Scott a policistu Gutierrez hledat ženu, která přežila útok ruské mafie a zmizela v Marbele. Po jejich stopách ale jde i nemilosrdná nájemná vražetkyně Černá vlčice. A na závěr titul, na kterém se diváci u nás a v zámoří vůbec nedokážou shodnout. Drop Saga sněží na Disney Plus. Nás vrací do Los Angeles 90. let, kde z popela krekové epidemie vyrůstá West Coast rap. Čeští diváci ho zatím s pár hodnoceními odsuzují k odpadu. Zahraniční kritika ale nešetří chválou. Na Rotten Tomatoes má 100% hodnocení kritiků, na IMDb 7,1 a nejrenomovanější recenzenti na Metacriticu mu dávají 70 až 100 bodů. Že by u nás 90-kový hip-hop z Comptonu tak úplně nerezonoval? Tak toto byly nejlépe hodnocené novinky posledních dvou týdnů na streamingu. Program na dlouhé podzimní večery máte zajištěný. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čeká nás pokračování Babylon Berlin, nový Vision Quest nebo Love of Your Life. Tak se zítra nezapomeňte opět napojit na vlnu Zone Rádia, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste. Nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou rétoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcí největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcí by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareio, které v období zaznamenalo 8% růst tržeb. Na Pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vykov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot a pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně, celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivým. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. Lístva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

mal schützig. Zaspievaj si, uvidíš, ako ti bude dobré. Iba, že by nie.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: Zoom. This is a power play.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Hučí kučí tance. Paul Bettany se na Disney Plus vrací jako Vision a ve Vision Quest mu na útěku před lovci odměn straší v hlavě i Ultron v podání Jamesa Spadera. Na HBO Max dorazila pátá a poslední řada seriálu Babylon Berlin, kde se Berlín roku 1933 řítí do propasti a Charlotte Ritter v něm zůstává sama. Margaret Qualley na Prime Video hledá lásku svého života, i když možná zjistí, že tou největší je ten život sám. A Hvězdná brána se znovu pootevírá. Tvůrkyně WandaVision Jack Schaefer chystá pro Amazon nový seriál. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Posloucháte Půlnoc Hollywoodu se mnou, se Zuzanou Maxa.

0: I was a different person back then.
1: How about now? Anyone waiting for you tonight?
0: No, no. Home is just me.
2: Na Disney Plus dnes vstupuje Vision Quest, nový seriál ze světa Marvelu, který uzavírá trilogii odstartovanou v roce 2021 seriálem WandaVision. Paul Bethany se znovu ujímá role syntetického hrdiny Vision. Ten se po návratu do provozu drží v ústraní, protože o něj stojí lidé, kteří by z něj raději vyrobili dokonalou zbraň. Odpověď na otázku, kým vlastně je, hledá u umělých inteligencí, které nosí ve vlastním kódu. Mezi starými známými, jako je Jarvis, se ale ozývá i Ultron. Klip skončí ve chvíli, kdy se na jeho hlavu objeví odměna. Na útěku se k němu přidá tajemný mladík Thomas Shepard a s ním i otázka, jestli nejde o jeho znovuzrozeného syna. James Spader se jako Ultron vrací poprvé po 11 letech a Farhan Tahir oprašuje roli Razy, velitele ozbrojenců, kteří v úplně prvním Ironmanovi unesli Tonyho Starka. Syntetickému hrdinovi jde po krku žoldák Paladin v podání Todda Stashwicka a v obsazení nechybí ani Tania Miller nebo Emily Hampshire. Seriál vytvořil Terry Metles, který předtím vedl třetí řadu seriálu Star Trek Picard. Mimochodem, Paul Bethany v Marvelu kdysi začínal jen jako hlas Jarvise, umělé inteligence Tonyho Starka. Za 18 let to dotáhl na hlavní roli ve vlastním seriálu. Osmidílný seriál Vision Quest najdete nově na Disney+.
0: Who am I? I was an Avenger, but I'm not a hero anymore. I have his face, but not his virtue. All I have is his name.
3: Welcome home, Vision.
4: This house is getting crowded, Vision.
5: Ultron! Human avatars only.
6: Sir, I cannot overstate the dangers of keeping him around.
0: Yes, but he is a...
7: Dad? Papa? Peepaw?

Hvězdná brána se znovu pokouší otevřít. Amazon podle magazínu Variety chystá pro Prime Video úplně nový seriál ze světa Hvězdné brány a do čela postavil Jack Schaefer, autorku marvelovských seriálů WandaVision a Agatha za vším schovaná. Je to druhý pokus během jednoho roku. Loni v listopadu Amazon objednal seriál od Martina Gera, který u Hvězdné brány začínal jako scénárista. Letos v červnu ho ale zrušil ještě před natáčením, protože se vedení bálo, že osloví jen skalní fanoušky. Ti se zvedli ze židlí a petice za záchranu seriálu nazbírala téměř 120 000 podpisů. Jak sami vidí, k ničemu to nebylo. O dějinové verze zatím nevíme vůbec nic, ani to, jestli naváže na původní film s Kurtem Russellem a Jamesem Spaderem a na 10 řad seriálu s Richardem Deanem Andersonem. Scénáristický tým se má sejít v nejbližších týdnech. Mimochodem James Spader, který v roce 94 bránu otevřel jako egyptolog Daniel Jackson, se dnes vrací jako Ultron ve Vision Quest, tedy v pokračování WandaVision. Uzavírá se tu kruh nebo se otevírá další červí díra. Hlavně ať ji Amazon tentokrát nezabouchne dřív, než jí projde první herec. Víc o nové Hvězdné bráně i o tom, proč skončila ta předchozí, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Achtung, Achtung! Generalfeldmarschall Hindenburg hat soeben Adolf Hitler zum Reichskanzler Deutschlands ernannt.
1: Na HBO Max dorazila pátá a zároveň poslední řada německého seriálu Babylon Berlin. Jeden z nejúspěšnějších evropských seriálů posledních let se po 4 letech čekání loučí. Děj se tentokrát přesouvá do ledna roku 1933. Adolf Hitler se právě stal říšským kancléřem a Berlin čeká pár týdnů, během kterých se celá země obrátí na ruby. Komisař Rád beze stopy zmizí a Charlotte zůstává sama. Vyšetřuje sérii vražd bývalých frontových vojáků a stopy ji zavedou až do roku 1918. Celé finále pak vrcholí požárem Říšského sněmu. V hlavních rolích se vracejí Volker Brüch a Liv Lisa Fries. Nechybí Lars Eidinger ani Hanna Hersprung. Tvůrci říkají, že poslední řada není jen o pádu demokracie, ale hlavně o tom, jak důležité je ji bránit. Téma, které ani po více než 90 letech nezestárlo. Pátou a závěrečnou řadu seriálu Babylon Berlin najdete nově na HBO Max.
2: So wie es war, wird es nicht bleiben.
3: Ausmisten müssen wir den Schweinestall.
4: Ich werde die neuen politischen Denkweisen ohne Zögern durchsetzen.
5: Ich fürchte, das alles hier wird sehr viel länger dauern, als die meisten von uns glauben.

0: put everything I needed in two suitcases. And I threw my phone away. And then I just didn't go back. There's a
1: possibility. I want to know about you.
2: What do you want to know?
1: Everything.
2: I got the thing that everyone wants. And then...
1: Maya!
3: Na Prime Video dnes dorazilo romantické drama Láska tvého života s Margaret Qualley v hlavní roli. Maya je bostonská sestřička z Urgentu, chytrá s ostrým jazykem a srdcem pod zámkem. Jednoho dne si od sympatického podivína Charlieho koupí starý psací stůl, v jehož zaseknutém šuplíku najde kazetu a z nenápadného setkání se rozjede láska, která jí obrátí život na ruby. Jenže budoucnost, kterou si spolu vysnili, se jednoho dne zhroutí a Maya musí začít znovu. Zjistit, kým vlastně je, co chce a jestli ještě dokáže milovat. Hledání ji zavede do Portugalska, Londýna i Tokia. Charlieho hraje Gabriel Bessou, dalšího důležitého muže v Majině životě Aaron Pierre a nejlepšího kamaráda Patrick Schwarzenegger. Nechybí ani Catherine Keener. Film natočila Rachel Morrison, první žena v historii nominovaná na Oscara za kameru, která jako kameramanka stála třeba za filmem Black Panther. A mezi producenty najdeme i Ryana Goslinga. Po premiéře na festivalu v Torontu kritici chválili hlavně Margaret Qualley a nádherné záběry. S příběhem už to tak jednoznačné nebylo. Romantické drama Láska tvého života najdete ode dneška na Prime Video. I feel like I'm living again.
4: What if we acknowledge that there actually is something here?
2: I can't.
4: What do you mean?

Každý den vám přinášíme filmové premiéry a zajímavosti ze světa stříbrného plátna. Tohle je Půlnoc Hollywoodu na Zoom Rádiu.

Ještě mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků, které vstoupily do kin v posledních dvou týdnech. Alejandro Iñárritu natočil dramedy Digger, v níž Tom Cruise s pupkem a jižanským přízvukem hraje nejmocnějšího muže světa. Ropný magnát se zoufale snaží všechny přesvědčit, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Po jeho boku hrají Sandra Hiller, John Goodman, Riz Ahmed nebo Jesse Plemons. Andrej Zvjaginsev se vrací do kin s dramatem Minotaur. V Rusku roku 2022 se úspěšný podnikatel Gleb snaží udržet firmu nad vodou v zemi, která se mění před očima, a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá rozhodnutí, které ho dovede na hranu. Mrazivé drama z prvky thrilleru o tom, jak se rozpadá člověk i společnost kolem něj. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně našla lásku svého života a žádost o ruku v romantických Benátkách to jen potvrzuje. Za fasádou slušného domova se ale brzy ukáže násilník. Ze slovensko-české produkce boduje u diváků v kinech romantická dramedie Milovník, ne bojovník. Andrej má jednoduchý plán. Nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a hlavně už nikdy nelézt opilí na stromy, ze kterých pak neumí slézt. Pak ale nad sklenkou Fanty potká Míšu a splánuje rázem minulost. A pro milovníky klasiky se do kin vrátil restaurovaný Anton Špelec Ostrostřelec z roku 1932. Vlasta Burian v jedné ze svých nejslavnějších komediálních rolí hraje majitele dílny na hudební nástroje a člena městské domobrany, který si urážkou císařského majestátu zadělá na pořádný malér. Tak to je pětice, kterou si diváci v kinech v posledních dvou týdnech pochvalují nejvíc. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: by Antesto. cybercentrum.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
6: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Posvítíme si na velrybí pád, thriller s Austinem Abramsem uvězněným v útrobách velryby a také severské drama Fjord, které si z Cannes odvezlo zlatou palmu. Díky, že jste si dnes opět zapnuli vaše rádio přijímače a především si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o hypernovách, tedy o explozích hvězd 10x jasnějších než běžná supernova. Nebo spíš o tom, že možná vůbec neexistují. Jak popisuje Universe Today, astronomové z Millardovy laboratoře při Univerzitě College London přepočítali chemické složení takzvaných kovově chudých hvězd v halu naší galaxie i v trpasličí galaxii v Sochaři. Právě ty byly hlavním důkazem, že hypernovy létají vesmírem. Jenže celý ten důkaz stál na předpokladu, že se materiál po výbuchu dokonale promíchá. A ten se nepromíchá. Kyslík letí jedním směrem, síra druhým. Zkrátka vesmírný guláš, kde si každá surovina jde po svém. Nové modely ukazují, že na všechno stačí obyčejná supernova plus splynutí neutronových hvězd. Doktorant Anmol Agarwal to shrnul krásně. Všechny důkazy pro hypernovy jsou rázem pryč. Tak zase někdy. A nenechte si od vesmíru nic namíchat. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 34-letá Rebe, ač nejstarší z Jacksonových, se konečně dostala k sólové dráze.
2: Zara got married in 68 and I was busy with my family. And even though I've always enjoyed music, I never thought about going into it on a professional level.
1: Rebe tedy jako poslední z klanu Jacksonových vydává své debutové album Centipede 10. října 1984.
2: I have a lot of support and I always listen to my family and I get a lot of ideas from the friends and different ones that I have, so it's really been exciting.
1: Hlavní a stejnojmenný single alba Centipede pro Rebe napsal a vyprodukoval bratr Michael, který naspíval také backy s duem Weather Girls, tedy s budoucí houseovou divou Martou Wash a Izorou Amstead. Centipede se vyšplhá na 4. místo v R&B žebříčku a bude jediným hitem Rebe Jackson.
3: Ladies and gentlemen, Rebe Jackson.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme kosmickou večeři, která trvá déle než jakákoliv rodinná oslava. 300 světelných let od nás, v systému s označením ZTF 0440, obíhají kolem sebe červený trpaslík a hnědý trpaslík. A ten červený toho svého společníka pomalu pojídá. Nespolkne, nezničí, okusuje. Každý rok mu ubere asi 100 tisícinu hmotnosti Země a vydrží mu to miliardy let. Jak popisuje Universe Today, oběžná doba je 86,5 minuty a celá ta dvojice by se vešla do průměru našeho Slunce. Astronomové z MIT si všimli podivné trojúhelníkové světelné křivky. Je to žhavá skvrna na povrchu červeného trpaslíka, místo, kam dopadá materiál a při otáčení se nám střídavě ukazuje a schovává. První potvrzený případ v dějinách. Tak ať vaše večeře trvá kratší dobu než tahle. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovská.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Oh man, there's some good looking ladies in here, man. This ought to cheer you up a little bit, Alex, you know?
2: I can't help it, man. I still think about her.
1: Yeah, I know it's hard to forget sometimes.
2: Yeah, it's rough sometimes.
3: Přicestovali jsme do poloviny října roku 1985, kdy jistému něžnému sopránu jménem Cheryl vychází druhý singl a zároveň druhá deska. High Priority je přesně to, co název slibuje. Prioritní projekt pro producentské duo Kocourek a Mourek, přesněji řečeno Jimmyho Jama a Terryho Louise, kteří tentokrát neprodukovali jen pár skladeb jako na jejím debutovém Fragile, ale měli pod kontrolou celou produkci, kromě jediné písně, kterou měla pod palcem Cheryl.
4: For flight time, and I love it. Like a lot of people like get mad about it. I'm like, no, you're not. Yes, I am, and I love it.
3: A Cheryl opravdu miluje být pokusným morčetem pro minneapolský elektronický funk, aby ne. Na albu se objevují také parťáci saxofonista Gerald Albright, klávesácký čaroděj Jeff Lorber a především Alexander O'Neill, se kterým vznikla dokonalá vokální symbioza v duetu Saturday Love.
5: Well, actually, Cheryl appeared on my first debut LP. So we really came together by way of Jimmy Jam and Terry Lewis, Flight Time Production. We had a good blend and it worked, so if it works, we go.
3: 16. října tedy vyráží single Saturday Love do éteru a bleskově obsazuje druhé místo R&B hitparády, 26. příčku Billboardové stovky a ve Velké Británii se dostane až na šestku. Album samo dosáhne na 9. místo v R&B žebříčku, získá zlatou certifikaci a definitivně etabluje Cheryl mezi hitové tvůrce osmdesátek.
4: Saturday Love, I hated that song, I hated it. But they asked me what did I want out of this. What do you want? I said, I want a career. And they gave me one.
3: Píseň Saturday Love bude samplována téměř 100krát různými umělci, od 50 Centa po Charlie, a zůstane jejím největším hitem.
6: Oh no, it's her.
1: Well, don't stand there, man. Go over and say something to her.
6: But I don't know what to say to her, man.
1: If you still care, it won't be hard.
3: Jimmy Jam a Terry Lewis přenesli do alba i svou zálibu v humorných skečích mezi skladbami ze svého působení v kapele The Time. A to se stane jedním z jejich charakteristických znaků. Použití krátkých mluvených intro a intermez a High Priority se stane šablonou pro nespočet R&B alb, které budou následovat. Ostatně tento koncept, povyšující kolekci skladeb na uspokojivý kompaktní celek, dovedou k dokonalosti už za rok s albem Control Janet Jackson.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o hypernovách, tedy o explozích hvězd 10x jasnějších než běžná supernova. Nebo spíš o tom, že možná vůbec neexistují. Jak popisuje Universe Today, astronomové z Millardovy laboratoře při Univerzitě College London přepočítali chemické složení takzvaných kovově chudých hvězd v halu naší galaxie i v trpasličí galaxii v Sochaři. Právě ty byly hlavním důkazem, že hypernovy létají vesmírem. Jenže celý ten důkaz stál na předpokladu, že se materiál po výbuchu dokonale promíchá. A ten se nepromíchá. Kyslík letí jedním směrem, síra druhým. Zkrátka vesmírný guláš, kde si každá surovina jde po svém. Nové modely ukazují, že na všechno stačí obyčejná supernova plus splynutí neutronových hvězd. Doktorant Anmol Agarwal to shrnul krásně. Všechny důkazy pro hypernovy jsou rázem pryč. Tak zase někdy. A nenechte si od vesmíru nic namíchat. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Alarm, alarm, I'm on the portal!
2: Harry, menší problém, začínají se nám plašit stráže.
3: Tančíte tango?
4: Mhm. Oh.
5: Harry, na tango nemáš čas, kamaráde. Slyšíš?
6: Aby Jamese Camerona nebylo málo, podíváme se na jeho dílo i v 90. Od 6. října 94 se v českých a slovenských kinech můžeme pobavit u americké akční komedie Pravdivé lži.
7: Ne, že by snad zachraňoval svět, prodává počítače pro Krista Pána. A kdykoliv nemůžu usnout, chci, aby mi řekl, co přes den dělal. 6 vteřin a spí. Dělá, jako by léčil rakovinu nebo tak.
6: S nápadem na špionážní akční komedii přišel za Cameronem Arnold Schwarzenegger. Shlédl totiž francouzskou komedii La Totale od Zidyho a zatoužil po roli supertajného agenta. Cameron se pro nápad nadchnul, protože jak by se choval James Bond, kdyby se vrátil domů a musel se zodpovídat své ženě?
8: Můj ty bože, Harry, ty jsi to včera pěkně spackal. Řekl bys mi, jak v tom mám vidět něco jiného než totální katastrofu.
3: Totální je silné slovo.
8: Jo, jsou různý stupně totálnosti.
6: Pro Arnolda nebylo největší výzvou dělat všechny ty akční kousky, ale tango. Ty scény dřel půl roku, protože chtěl, aby byl stejně dobrý v tangu jako Pacino ve Vůni ženy.
8: Harry, máš vůbec nějaký důkaz?
3: Nic, co byste nazval pádným důkazem.
8: Vlastně, je to samota. Tak byste měli něco sehnat. Nejlépe předtím, než někdo před Bílým domem zaparkuje auto s atomovou bombou v kufru.
6: James Cameron doplnil obsazení slušnými komiky jako Toma Arnolda, Billa Paxtona, Arta Malika nebo Granta Heslowa a do role nevýrazné manželky toužící po troše vzrušení v jinak monotónním manželství Jamie Lee Curtis.
3: Jednička Kondoru, vidíš je?
9: Objekt dohledu. Máme je firm Ranger Vernon. Opravdu málo po jeho klíně.
8: Možná jeho spalá.
6: Jak pro Schwarzenegra, tak pro Toma Arnolda je snímek Pravdivé lži nejoblíbenějším, který natočili. I Jamie Lee Curtis označila tuto komediální bondovku za největší zážitek své dosavadní herecké kariéry.
8: Když naše požadavky nesplníte, krvavý džihad sežehne ohněm jedno americké město každý týden.
10: Baterie Azizi?
8: Tak tam dej novou tupče.
10: Mám ještě jednu. Nákladňák.
6: Pravdivé lži s velkými akčními scénami a speciálními efekty, jako i komickými bitkami a humorem, kritici oceňují vysoce nadprůměrně. Ostatně peněz na produkci bylo dost, protože se jedná o první snímek, který přesáhl rozpočet 100 milionů dolarů a pokořil tak rekord předešlého Cameronova snímku Terminator 2. Divácky jsou Pravdivé lži vele úspěšné a hlavní představitelé s režisérem mají v plánu přijít s pokračováním, ale události do toho hodí vidle. Scénář s leteckými scénami s teroristy bude hotov před létem roku 2001, jenže přijde 11. září a všichni hlavní protagonisté se shodnou, že v tak těžké době nelze přijít do kin s takovým příběhem a k realizaci sekvelu Pravdivé lži už nikdy nedojde.
4: Harry!
8: Odhoď zbraň!
3: Zlato, příště uhni. Pojďme.
7: Vzala jsem si rampu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Spot.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
1: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden ztratila 1,5%, čímž odevzdala letošní zisky. Téměř 4% ztratila Erste, nedařilo se ani pojišťovací skupině VIK nebo Komerční bance. Naopak Primoco, které minulé pondělí reportovalo výsledky, přidalo 10% a Photon Energy 5%. Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank, v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že sektorová daň na banky by hypotéky nezlevnila. Reagoval tak na slova ministryně financí Aleny Schillerové, která uvedla, že hnutí ANO uvažuje o vyšším zdanění některých odvětví, jako je energetika, zbrojní či bankovní sektor. Právě na politickou retoriku podle analytika Bohumila Trampoty z Komerční banky reagovaly akcie z finančního sektoru. Minulý týden začal úpis akcií největšího českého výrobce dveří Doornight, který bude pokračovat až do 19. října. V případě upsání všech akcií by společnost od investorů mohla získat 80 až 100 milionů korun, které chce využít na svůj rozvoj. Je to 5 let, co tehdy americký Mezonite nabídl generálnímu řediteli Pavlu Šatnému možnost koupit tehdy českou pobočku společnosti. On oslovil finančního ředitele Lubomíra Břouška, obchodního ředitele Davida Krubnera, společně ji koupili, dali jí jméno Doornight a dnes ji přivádí na pražskou burzu. Jejich příběh i plány do budoucna podrobně rozebíráme v podcastech a rozhovorech na YouTube Pražské burzy. Tam naleznete také rozhovor s Ivo Ulichem o obratu hospodaření výrobce Klik MNT 1997. A ačkoliv jsem sportovní ignorant, tak se v něm ptám i na to, jak se daří fotbalovému Hradci. Tento týden se koná tradiční podzimní Star Day, ve kterém společnosti z trhu Start reportují své hospodaření. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich prezentace. Na stránkách Pražské burzy se můžete registrovat na prezentaci a na webech společností můžete vyhlížet jejich reporty. Své výsledky za prvních 8 měsíců roku již minulý týden zveřejnilo Hardwareo, které v období zaznamenalo 8% růst trhu. Na pražské burze se vedle akcí obchodují i dluhopisy a Dr. Max právě vydává novou emisi. Tento týden již byly přijaté k obchodování dluhopisy průmyslové skupiny Vikov a další emise, které uvádíme v našem newsletteru. Z dalších zpráv zbrojovka Czechoslovak Group oznámila zapojení do vývoje autonomního protidronového systému Swarmshot. A pro změnu česká zbrojovka ze skupiny Colt CZ Group představila novou pistoli CZ Duty a dodala první pušky Beren 3 do Černé hory. Správce nemovitostí M2C získal 4letý kontrakt na komplexní facility management T-Areny v Brně celkem za přibližně 173 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Inflace v září vzrostla nad očekávání na 2,5%, zejména kvůli dražším palivům. Podíl nezaměstnaných osob v září nepatrně klesl na rovných 5%. V září přitom počet nezaměstnaných obvykle víceméně stagnuje, připomíná Ondřej Lopušník z České národní banky. Průmysl a obchod v srpnu zaznamenali růst, stavebnictví ztrácelo a obchodní bilance zůstala v deficitu. Tento týden nás čeká finální inflace a ceny ve výrobě. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to máste.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Výstva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOFIA
4: recovery plan.
3: Endpoint detection,
4: multifaktor,
3: penetrační test, log management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Před 4 lety NASA praštila do asteroidu a letos se konečně jde podívat, co z toho zbylo. Sonda DART tedy napálila do kamene jménem Dimorphos a zkrátila jeho oběh kolem většího Didyma o 35 minut. Jenže vědci dodnes netuší, jak velký kráter tam vznikl, ani jestli se celý ten balvan teď neválí vesmírem jako kuželka. A tady nastupuje evropská sonda Hera. Jak popisuje space.com, 15. října začne brzdit, v listopadu se přiblíží na 30 kilometrů a v lednu vypustí dva malé pomocníky, Milani a Juventas. Ten druhý se rádiem podívá asteroidu přímo dovnitř. Poprvé v dějinách uvidíme kámen zevnitř, aniž bychom ho museli rozbít. No dobře, jednou jsme ho rozbili. Hlavní vyšetřovatel to přirovnal k inspektoru Kolombovi, který se vrací na místo činu. Jen ještě jedna otázka, pane asteroide. Držte si klobouky, kamení lítá. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Well, he's an international superstar, isn't he? He's adored by millions of fans, largely female, across the world.
2: Začínal jako beatník, poté se proflákl s orchestrálním popem a na začátku 80. přesedlal na country.
3: The better songs that were being sent to me were country songs. So it was a natural thing. You know, I said, look, the best stuff we have is country. And my manager agreed with me, you know, so.
2: V 88. se dostal k elektronické hudbě, díky čemuž oslovil mladou generaci.
3: Yes!
2: Samozřejmě nemluvím o nikom jiném než velkém idolu našich matek.
4: Tom Jones music, that always cheers me up.
2: Welshan Tom Jones vydává 22. října 94 single If I Only Knew z alba The Lead and How to Swing It a díky sadě remixů od Inner City a E-Tempo se Tom Jones propracuje až na čtvrtou příčku americké dance hit parády.
5: Tom Jones!
6: Yeah!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Hučí kučí tance. Paul Bettany se na Disney Plus vrací jako Vision a ve Vision Quest mu na útěku před lovci odměn straší v hlavě i Ultron v podání Jamesa Spadera. Na HBO Max dorazila pátá a poslední řada seriálu Babylon Berlin, kde se Berlín roku 1933 řítí do propasti a Charlotte Ritter v něm zůstává sama. Margaret Qualley na Prime Video hledá lásku svého života, i když možná zjistí, že tou největší je ten život sám. A Hvězdná brána se znovu pootevírá. Tvůrkyně WandaVision Jack Schaefer chystá pro Amazon nový seriál. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I was a different person back then.
1: How about now? Anyone waiting for you tonight?
0: No, no. Home is just me.
2: Na Disney Plus dnes vstupuje Vision Quest, nový seriál ze světa Marvelu, který uzavírá trilogii odstartovanou v roce 2021 seriálem WandaVision. Paul Bethany se znovu ujímá role syntetického hrdiny Vision. Ten se po návratu do provozu drží v ústraní, protože o něj stojí lidé, kteří by z něj raději vyrobili dokonalou zbraň. Odpověď na otázku, kým vlastně je, hledá u umělých inteligencí, které nosí ve vlastním kódu. Mezi starými známými, jako je Jarvis, se ale ozývá i Ultron. Klip skončí ve chvíli, kdy se na jeho hlavu objeví odměna. Na útěku se k němu přidá tajemný mladík Thomas Shepard a s ním i otázka, jestli nejde o jeho znovuzrozeného syna. James Spader se jako Ultron vrací poprvé po 11 letech a Farhan Tahir oprašuje roli Razy, velitele ozbrojenců, kteří v úplně prvním Ironmanovi unesli Tonyho Starka. Syntetickému hrdinovi jde po krku žoldák Paladin v podání Todda Stashwicka a v obsazení nechybí ani Tania Miller nebo Emily Hampshire. Seriál vytvořil Terry Metles, který předtím vedl třetí řadu seriálu Star Trek Picard. Mimochodem, Paul Bethany v Marvelu kdysi začínal jen jako hlas Jarvise, umělé inteligence Tonyho Starka. Za 18 let to dotáhl na hlavní roli ve vlastním seriálu. Osmidílný seriál Vision Quest najdete nově na Disney+.
0: Who am I? I was an Avenger, but I'm not a hero anymore. I have his face, but not his virtue. All I have is his name.
3: Welcome home, Vision.
4: This house is getting crowded, Vision.
5: Ultron! Human avatars only.
6: Sir, I cannot overstate the dangers of keeping him around.
0: Yes, but he is a...
7: Dad? Papa? Peepaw?

Hvězdná brána se znovu pokouší otevřít. Amazon podle magazínu Variety chystá pro Prime Video úplně nový seriál ze světa Hvězdné brány a do čela postavil Jack Schaefer, autorku marvelovských seriálů WandaVision a Agatha za vším schovaná. Je to druhý pokus během jednoho roku. Loni v listopadu Amazon objednal seriál od Martina Gera, který u Hvězdné brány začínal jako scénárista. Letos v červnu ho ale zrušil ještě před natáčením, protože se vedení bálo, že osloví jen skalní fanoušky. Ti se zvedli ze židlí a petice za záchranu seriálu nazbírala téměř 120 000 podpisů. Jak sami vidí, k ničemu to nebylo. O dějinové verze zatím nevíme vůbec nic, ani to, jestli naváže na původní film s Kurtem Russellem a Jamesem Spaderem a na 10 řad seriálu s Richardem Deanem Andersonem. Scénáristický tým se má sejít v nejbližších týdnech. Mimochodem James Spader, který v roce 94 bránu otevřel jako egyptolog Daniel Jackson, se dnes vrací jako Ultron ve Vision Quest, tedy v pokračování WandaVision. Uzavírá se tu kruh nebo se otevírá další červí díra. Hlavně ať ji Amazon tentokrát nezabouchne dřív, než jí projde první herec. Víc o nové Hvězdné bráně i o tom, proč skončila ta předchozí, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky si nesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Achtung, Achtung! Generalfeldmarschall Hindenburg hat soeben Adolf Hitler zum Reichskanzler Deutschlands ernannt.
1: Na HBO Max dorazila pátá a zároveň poslední řada německého seriálu Babylon Berlin. Jeden z nejúspěšnějších evropských seriálů posledních let se po 4 letech čekání loučí. Děj se tentokrát přesouvá do ledna roku 1933. Adolf Hitler se právě stal říšským kancléřem a Berlin čeká pár týdnů, během kterých se celá země obrátí na ruby. Komisař Rád beze stopy zmizí a Charlotte zůstává sama. Vyšetřuje sérii vražd bývalých frontových vojáků a stopy ji zavedou až do roku 1918. Celé finále pak vrcholí požárem říšského sněmu. V hlavních rolích se vracejí Volker Brüch a Liv Lisa Fries. Nechybí Lars Eidinger ani Hannah Hersprung. Tvůrci říkají, že poslední řada není jen o pádu demokracie, ale hlavně o tom, jak důležité je ji bránit. Téma, které ani po více než 90 letech nezestárlo. Pátou a závěrečnou řadu seriálu Babylon Berlin najdete nově na HBO Max.
2: So wie es war, wird es nicht bleiben.
3: Ausmisten müssen wir den Schweinestall.
4: Ich werde die neuen politischen Denkweisen ohne Zögern durchsetzen.
5: Ich fürchte, das alles hier wird sehr viel länger dauern, als die meisten von uns glauben.

0: put everything I needed in two suitcases. And I threw my phone away. And then I just didn't go back.
1: There's a possibility.
2: I want to know about you.
3: What do you want to know?
2: Everything.
3: I got the thing that everyone wants. And then...
2: Maya!
4: Na Prime Video dnes dorazilo romantické drama Láska tvého života s Margaret Qualley v hlavní roli. Maya je bostonská sestřička z Urgentu, chytrá s ostrým jazykem a srdcem pod zámkem. Jednoho dne si od sympatického podivína Charlieho koupí starý psací stůl, v jehož zaseknutém šuplíku najde kazetu a z nenápadného se

setkání se rozjede láska, která jí obrátí život na ruby. Jenže budoucnost, kterou si spolu vysnili, se jednoho dne zhroutí a Maja musí začít znovu. Zjistit, kým vlastně je, co chce a jestli ještě dokáže milovat. Hledání ji zavede do Portugalska, Londýna i Tokia. Charlieho hraje Gabriel Bessou, dalšího důležitého muže v Majině životě Aaron Pierre a nejlepšího kamaráda Patrick Schwarzenegger. Nechybí ani Catherine Keener. Film natočila Rachel Morrison, první žena v historii nominovaná na Oscara za kameru, která jako kameramanka stála třeba za filmem Black Panther. A mezi producenty najdeme i Ryana Goslinga. Po premiéře na festivalu v Torontu kritici chválili hlavně Margaret Qualley a nádherné záběry. S příběhem už to tak jednoznačné nebylo. Romantické drama Láska tvého života najdete ode dneška na Prime Video. I feel like I'm living again. What if we acknowledge that there actually is something here? I can't. What do you mean?

Ještě mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků, které vstoupily do kin v posledních dvou týdnech. Alejandro Iñárritu natočil dramedii Digger, v níž Tom Cruise s pupkem a jižanským přízvukem hraje nejmocnějšího muže světa. Ropný magnát se zoufale snaží všechny přesvědčit, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Po jeho boku hrají Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed nebo Jesse Plemons. Andris Vjagintsev se vrací do kin s dramatem Minotaur. V Rusku roku 2022 se úspěšný podnikatel Gleb snaží udržet firmu nad vodou v zemi, která se mění před očima, a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá rozhodnutí, které ho dovede na hranu. Mrazivé drama z prvky thrilleru o tom, jak se rozpadá člověk i společnost kolem něj. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně našla lásku svého života, a žádost o ruku v romantických Benátkách to jen potvrzuje. Za fasádou slušného domova se ale brzy ukáže násilník. Ze slovensko-české produkce boduje u diváků v kinech romantická dramedie Milovník, ne bojovník. Andrej má jednoduchý plán. Nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a hlavně už nikdy nelézt opilí na stromy, ze kterých pak neumí slézt. Pak ale nad sklenkou Fanty potká Míšu a splánuje rázem minulost. A pro milovníky klasiky se do kin vrátil restaurovaný Anton Špelec Ostrostřelec z roku 1932. Vlasta Burian v jedné ze svých nejslavnějších komediálních rolí hraje majitele dílny na hudební nástroje a člena městské domobrany, který si urážkou císařského majestátu zadělá na pořádný malér. Tak to je pětice, kterou si diváci v kinech v posledních dvou týdnech pochvalují nejvíc. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Posvítíme si na velrybí pád, thriller s Austinem Abramsem uvězněným v útrobách velryby a také severské drama Fjord, které si z Cannes odvezlo zlatou palmu. Díky, že jste si dnes opět zapnuli vaše rádiopřijímače a především si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický

0: u Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Detection, lock management, SOC
1: recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační testy. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIP. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Prodáno.
5: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme novinku, která vám možná trochu zvedne tep. A to je přesně ten problém. Vědci z lékařské fakulty ve Wisconsinu zkoumali, co udělá cesta na Mars se srdcem. Jak popisuje Universe Today, testovali to na potkanech ve středním věku, tedy v ideálním astronautském ročníku. Zvířatům simulovali bez tíži zavěšením zadních nohou a pak je ozářili simulovaným kosmickým zářením v laboratoři v Brookhavenu. Výsledek? Kolem srdečních cév se začala tvořit jizevnatá tkáň. Po 9 měsících byla dvojnásobná a cévy stlačovala. U nižší dávky odpovídající cíleté misi na Mars se potíže objevily až po roce, ale u 83% zvířat. Navíc klesly imunitní buňky a objevily se trvalé mutace v bílých krvinkách. Takže ano, Mars vám může zlomit srdce. Doslova, nejen metaforicky, jako ta holka z Gimplu. Držte si tlak, přátelé, já si držím dráhu. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme novinku, která vám možná trochu zvedne tep. A to je přesně ten problém. Vědci z lékařské fakulty ve Wisconsinu zkoumali, co udělá cesta na Mars se srdcem. Jak popisuje Universe Today, testovali to na potkanech ve středním věku, tedy v ideálním astronautském ročníku. Zvířatům simulovali bez tíži zavěšením zadních nohou a pak je ozářili simulovaným kosmickým zářením v laboratoři v Brookhavenu. Výsledek? Kolem srdečních cév se začala tvořit jizevnatá tkáň. Po 9 měsících byla dvojnásobná a cévy stlačovala. U nižší dávky odpovídající cíle té misi na Mars se potíže objevily až po roce, ale u 83% zvířat. Navíc klesly imunitní buňky a objevily se trvalé mutace v bílých krvinkách. Takže ano, Mars vám může zlomit srdce. Doslova, nejen metaforicky, jako ta holka z Gimplu. Držte si tlak, přátelé, já si držím dráhu. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

Nejvíc houseu v éteru.

0: Zona.
1: Te quiero. Bésame todo el cuerpo.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Me recobina la anima.

0: Clásica.
1: To je Zun.